0: dobre nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.

jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly, bych mohl přinést dar.

pro touhu po kráse. Děkuji za ošklivost, děkuji za to, že utká se láska a nevraživost.

Děkuji za žízeň, jež slabost prozradila. Děkuji, děkuji za trýzeň, jež zdokonalí díla. Za to, že miluji, byť strach mi srdce svítí.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
1: Až mě odvádět budou, se zastaví zem, ne za ruku do mě.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
1: Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek,

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dni prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: černý tváře leptaj solí ty tvý slzy, co se stalo. Voníš pořád stejně, ale nesmím se tě dotknout.
1: Amore, který střílí šípe sám do sebe, když je na mol, tak myslí jenom na tebe.

0: Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Tak už ma zlom, búrky ma nalomili.